Ještě je velikou lepší kytarní party v historii, tady se vrátíme na tu muziku. No, Johnny Marwoff, How Soon Is Now, The Smiths. Tu vás semplíranou i spolzvanou k devine. Přičitou v nějakou pop-hitové. A motel jen tady priklíčí. Úžas, eh, žálku, bez si toukovo prijatno. Můžu se všem seriózno. Možná i slušete na zápis na podcast na radiotangra.com i ještě se čujem sledovští pot odnovu na život tuk na adres radiotangra.com s Silv, s semejstvu Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ismen na Surusku. Čau! I vnímavajte, jak karate, že da ne vypuskujeme posle u omledu leta.